Tu vás najgulajmite radio hitové v Plovdiv na stocia Louis 4 z Bruno Mars i I Just Might. Z 6 na dolu do nr 24. Z pozície na gore pak se premestvat ke Liti Lauf, zemajky miasto 23. Po Katra FM sledva Tyler.